tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj.

0: Že kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov, čau. No a řekneme to unizono a je to, ne?
1: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov.
1: Dobře.
2: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
2: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
2: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov. Ahoj.
1: Ahoj.

A ptáci trochu na schvál zpívaj pro spíš den, a člověku se za nic nechce vstát, když první rosa padá po zdech tunelu.

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

0: Dobrý den, tady Jirka Šmicer a zdravím všechny posluchače Rádia Tleskov.
1: Have you ever heard of rock and roll? Study this book.
2: 1, 2, 3.

náhodovali pili. Boleslav měl řeč, Kyrilie, Kyrilia. Václave můj milý, pozdvihni náš meč, Kyrilie, Kyrilia. Na Němec

0: Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Když jarní vánek čichrá,

0: Jednou z lesa domů se nese moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop.
1: Brabenec se chechtá. Ezop se ho hned ptá,
0: čemu že se na trávě v lese právě
1: zechtá.
0: Já,
1: povídá brabenec,
0: se taky rád hlasitě chechtám.
1: Chechtám, když pupenec kyselinou leptám.
0: Vím
1: totiž ten brabenec,
0: mravenečník, že se mě neptá.
1: Neptá
0: pod země, ať se chechtám, nechechtám. Kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec,

doma, za to, že pra bene se taky rád. Hlasy tě chechtá, chechtá, když pupenec s kyselinou leptá. Babadibada, babadibadibada, ví, totiž ten brabenec, brabenečník, že se ho neptá, neptá, pozve ho, ať se chechtá, nechechtá. Babadibada, babadambadum, tatatadita, what? Ty, ač nejsi brabene,

marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou.

0: se varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju.
1: Já nemám ráda muže,
2: yeah,
1: kteří se vnucujou, za prachy oni už

0: jak se tak našeptá. A když mu řeknu ano, tak tiše zašeptá.
1: Vy byste pořád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

oceňuji každým dnem svůj kalíšek s pevným dnem, ze všech nejdéle já vydržím. Obal těžko dopustí, aby jsem se rozpustil.

Když se zeptáš němého, co vidí kolem pěkného, tak odpoví ti v rozpacích jen když úsvit hvězdy zasíná, či na keři je malina a

jsou někdy bubliny, které vyšumí z hlubiny a na hladině mají cenu jen a kdo si, kdo je pod vodou.

domácí čas přece dávno smil. Jsou pryč, tak proč se navrací zpět ozvěna?

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

0: Ahoj!
1: Ahoj!
0: My jsme kapela
2: Pipes and Pines!
0: A zdravíme rádio
3: Tloskov!
4: Yeah.
5: Končí sezóna s listím spadaným, všechno bylo řečený a zbývá příliš málo, aby to šlo zachránit. Dveře jsou zamčený na dva západy a klíče dávno vrácený.

stoly jsou sklizaný a židle zvednutý. Odchází z nás vlna teplo, světlo zhasnutý.

když si tehdy přinesla na talířku křupky. Musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka,

jsem si skládal na stůl srdíčka, až mi z nich vyšla osmička. Hle, nekonečno ze dvou malých vypečených nul. A ty si bez váhání sáhla jen na špičku dovnitř, otočila ven a vzniklo

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme,
1: nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově
0: v Tloskově.

Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi

0: Příběh pátý. Jak šel Radovan s tatínkem na jmelí? Už jsme si říkali, jaké měl Radovanův tatínek ruce? Neříkali. Tak ten pan zahradník měl zlaté ruce. Tím se nemyslí, že by je měl jako někdo má třeba zlaté zuby, nebo jako je zlatá ta zahrádka na střeše Národního divadla. Tím se myslí ruce, které jsou šikovné a dovedou vzít za každou práci. Navíc byly tatínkovi ruce z dobré kůže, hlavně na dlaních. Dlaně měl tak vypracované a stvrdlé, jako by byly vyřezané z lipového dřeva. Když vzal pan zahradník svého chlapečka za ruku a malá dlaň se schovala v tatínkově velké jako špaček v bučce, tu Radovan věděl, že se mu nemůže nic stát a přál si, aby měl jednou také takovou pořádnou ruku, která by do sebe něčí dlaňku schovala jako ptáčátko. Jednoho jitra se u zahradníků probudili a co nevidí. Někdo jim přes noc zabílil okenní tabulky, ale ne barvou, nýbrž tenkým zmrzlým povlakem. Tatínek přiložil na sklo svou teplou dlaň a za chvilku bylo po povlaku. Maminka pohlédla tím dlaňovitým průzorem ven a povídá: a jejej, perou se tam mlynáři. To bylo něco pro Radovana. Hned byl na nohou a volal: sláva rvačka, jdem se na to kouknout. Sotva mu maminka stačila uvázat šálu a narazit teplou čepici, už byl na zápraží. A musel až přimhouřit oči, jaká byla venku bílo-bílá běloba. Všechno bylo pod sněhem a sníh se stále sypal a zasypával, na co přišel. Kde byly včera věci, tam byly dneska bílé kopečky. Kde jsou, tati? Ptá se Radovan a zvědavě vyhlíží přes zavátou zahradu. Kdo? Mlynáři, já je nevidím. Ale nikde nejsou, zasmál se tatínek. To se jen tak říká, když sněží, protože to vypadá, jako kdyby se mlynáři prali, až by se z nich prášilo. Proč se mlynáři perou a kdo si začal? Zajímá se Radovan. Oni se neperou, vysvětluje trpělivě otec, ale kdyby jeden mlynář dal druhému herdu dozad, tak by se z toho druhého mlynáře vyvalil oblak mouky. Ale ten druhý mlynář by mu to oplatil, dožaduje se Radovan spravedlnosti. Samozřejmě, vzdychne tatínek, a potom by se zase z toho prvního mlynáře prášilo, protože mlynáři jsou samá mouka. To už tatínek v duchu vyčítá mamince, že prostě neřekla padá sníh a že do toho ty mlynáře vůbec tahala. Při té řeči vzal zahradník do jedné ruky košík a do druhé synkovu ruku, obešli dům a dostali se za humna, kde byl pod střechou na dvou skobách zavěšen dlouhý sadařský žebřík. Tatínek ho položil na sníh, sám se postavil k jeho tlustějšímu konci a Kloučkovi přenechal tenčí, poněvadž tam je žebřík lehčí. Když ho zvedli, koukne Radovan na zem a vidí, že tam ve sněhu jeden žebřík zůstal. Ale hned poznal, že to byl jenom jeho věrný obtisk. A to se mu na sněhu líbilo, že takové věci dovede. Tati, podívej, obtisk, řekl, a jak se ohlížel, zakopl a udělal vedle svůj vlastní obtisk, který se mu povedl tak krásně, že měl i obličej. Potom šlapali nedotčeným sněhem k vrátkům a zůstávala za nimi řádka velkých a malých stop. Kam jdeme, tati? Volá človíček z jednoho konce žebříku na druhý. Na jmelí, Vánoce jsou za dveřmi, odpovídá tatínek a vypouští přitom z pusy obláčky páry. To šli právě kolem kůlny. Radovan pustil žebřík, což tatínek ani nepoznal, a otevřel její dveře. Nejsou tam, tati! Zahradník se zastavil. Co tam není? Povídá. Vánoce! Říkal si, že jsou za dveřmi. Dobrý tatínek musí být především trpělivý. A jelikož zahradník byl jedním z nejlepších tatínků, nezlobil se a zase synkovi klidně vysvětlil, že když se něco blíží a už je to skoro tady, říká se, že je to za dveřmi, i když to za těmi dveřmi ve skutečnosti není. A aby v tom měl Radovan úplně jasno, ještě dodal, že takové události jako jaro nebo prázdniny na ty dveře kolikrát i klepou, ale to taky neznamená, že by tam stáli a bouchali, to se taky jen tak říká. S těmi slovy se tatínek zastavil u kmene rozložité lípy a řekl: vidíš nahoře ve větvích ty chomáčky, tak to je jmelí. Radovan chtěl vědět, k čemu je jmelí dobré, jestli k jídlu jako zelí. Jmelí je pro štěstí, řekl tatínek. Budeme ho lidem prodávat, aby měli štěstí. A to je pravda, nebo se to zase jen tak říká s tím štěstím? Zeptal se nedůvěřivě Jošík. Nad tím se zahradník musel zamyslet. Dělal jako, že přistavuje žebřík a nemůže při té námaze mluvit, ale ve skutečnosti se mu ta práce se žebříkem hodila, poněvadž hned nevěděl, co na to odpovědět. Pak řekl: jisté to není, že jmelí přináší štěstí, ale co kdyby na tom něco bylo? A tak si ho radši každý koupí, aby si to pak nevyčítal. Rozhodně se jmelím nemůže nic zkazit. Zahradník vystoupal po žebříku až do koruny lípy a tam tu rostlinu pro štěstí, která má i v zimě zelené lístečky, uřezával a dával do košíku. Ale co se přihodilo? Košík ještě nebyl plný, když se zhora ze stráně ozvalo hulákání. Podle drsného, nevychovaného hlasu Radovan hned věděl, kdo to je. Zlý výrostek Hugo. Seděl na saních, jistě kradených, a řítil se přímo sem. Tatínku, drž se! Stačil ještě Radovan vykřiknout a pak už narazilo dřevo na dřevo, potržený žebřík se skácel, ale bez tatínka. Ten zůstal nahoře. Držel se oběma rukama větve a visel. V prvním okamžiku se Radovan zaradoval. Tatínku, jmelí nám přineslo štěstí. Naštěstí se pevně držíš, viď? Držím, ale dlouho nevydržím, odpověděl z výšky tatínek. Zahradnický chlapeček nestrácí hlavu a pokouší se padlý žebřík znovu postavit, ale sám to nesvede. Hugo, volá dolů po svahu, pojď mi pomoct, nebo zaviníš strašné neštěstí. Ale z dola mu odpověděl jen Rošťákův smích. Dojdu pro maminku, rozhodne se Radovan. Ale tatínek na lípě za naříká: jen to ne, hochu, víš, jak je citlivá, kdyby mě takhle viděla, zaručeně by omdlela. A při té řeči tatínkovi o kousek povolili prsty, takže se držel už jen za dva články. A jelikož, jak víme, měl ruce vypracované, bylo to, jako by se jiný držel za tři články, což bylo pořád ještě dobré. Dojdu pro Kvika, rozběhl se Radovan k psí boudě. Jenže, kde ta bouda je? Zapadla sněhem. A pes v ní zřejmě spokojeně spí. A tak musel vzít zahradnický chlapeček lopatu, rychle odházet sníh z Kvikova příbytku a rozespal jeho hlídače, který vůbec nevěděl, o co se jedná, přitáhnout k žebříku. Pak důmyslně přivázal psa na řetěz ke žbrdlince a oba táhli, co jim síly stačily, ale marně. Na ten dlouhý žebřík byli krátcí. A tatínkovi v koruně lípy zase o kousek povolili prsty a visel už jen za poslední článek. V tom se Kvik Radovanovi vytrhl a vyrazil pryč takovou rychlostí, že ho ohodil s prškou sněhu. Kam běžíš, vrať se, křikl na něj zbytečně chlapeček. A tu zaslechl zhora tatínku v hlas. Cítím, že se zřítím. Vydrž, tatínku, vydrž, prosím tě, ještě chvíli linku, žadonil Radovan, protože v té chvíli spatřil, že Kvik, ten chytrý pes, bez rodokmenu sem táhne sáně a na nich Kateřinku a ještě dvě její kamarádky. Kviku, si pašák, zajásal Radovan. Teď už jich bylo na žebřík pět. Čtyři děti a jeden pes. Vší silou ho zvedli a sotva ho přistavili k lípě, tatínek už se neudržel a sjel po něm do závěje jako hasič, jen to hvízdlo. Mockrát vám děkuju, děti, řekl zahradník, když sundal z hlavy košík, který sletěl dolů hned po něm. Děti pozbírali rozsypané jmelí a vykročili za panem zahradníkem, protože je pozval do skleníku, aby se zahřáli. A v tom teplém skleníku, kam zima nesmí a kde se všechno zelená, jako by se nechumelilo, měli nevídanou podívanou. Na stoličce tam seděla maminka v režné zástěře. Tatínek jí podával z košíku jednu snídku jmelí za druhou a věřte nebo nevěřte, sotva na ní maminka pohlédla, větvička se tím jejím podíváním celá pozlatila. Jak je to možné? Zašeptala Kateřinka udiveně. Radovaný odpověděl také šeptem, aby tu kouzelnou práci nerušil. Řekl, tatínek má zlaté ruce a maminka zlaté srdce. Pak se nemůžeme divit, že jim ty větvičky zlátnou. Děti chápavě pokývaly hlavami a maminka dala každému zlatou snídku. A jak je tak podělovala, postavil se zčista jasna do frontičky podivný mužík s plnovousem.
1: Jedno mélí,
0: zahuhňal a hodil mamince do zástěry korunu. Přejete si menší nebo větší? Ptala se maminka.
1: Veliký, abych měl veliký štěstí, řekl mužík.
0: Radovanovi se ten člověk nezdál. Prohlédl si ho ze všech stran a pak nenápadně zkusil zatáhnout za ty jeho vousy, jestli jsou pravé. A nebyly. Byly na gumičce. A jak spod nich vykoukla povědomá drzá brada, Radovan věděl, kolik uhodilo. To je Hugo, tati, zvolal tak silně, až se tabulky skleníku zachvěly. Hugo polekaně nadskočil a rázoval si to ke dveřím. Tatínek mu je však zastoupil. Ty si tak asi zasloužíš štěstí, mizero, řekl a v ruce se mu octlo koště. Hugo mrštně proběhl uličkou mezi květináči a ukryl se v džungli asparagusu. Tady je, popadly ho děti za uši. Ale nebyl to on. Byl to sádrový trpaslík, který za nic nemohl a jen tu přezimoval. Hugo nebyl k nalezení, ale ve skleníku zůstal, to bylo jisté. Počkejte, mrknul zahradník na děti a otočil vodovodním kohoutem, takže na asparagusový prales se začala zhora snášet vláha a byla pořád vydatnější a vydatnější. Jak se dalo očekávat, výrostek dlouho nevydržel. Vynořil se, otřepal a zamířil pod palmu, kde tolik nepršelo. Ale tam si sedl do kaktusů. Tomu asi nebylo příjemné, protože zavil a zaskučel a vystřelil odtud zahradníkovi přímo do náruče. Tatínek ho přehnul přes koleno a chvilku váhal mezi koštětem a rukou. Pak se rozhodl pro ruku. My, kteří víme, že je zlatá a že má na dlaní kůži, která se odolností blíží lipovému dřevu, mu to rozhodnutí jistě schválíme. Když se pak večer zahradnický chlapeček schoulil do postýlky, řekl si, to jsme si zase užili světa. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

se do sebe na 8 knoflíků, vezmu si sebou jen kapesník čistej. Jak hlemíš v ulitě, jak párek v rohlíku, budu si konečně sám sebou jistej. Nájem jsem zaplatil půl roku dopředu, ledničku rozmrazil, zavolal milé.

Takže jestli nechceš do držky, jo, tak to vypni. Prostě to vypni. Protože tohle je moje písnička. A nikdo nemá právo mi brát. Vadí mi, když si se mnou

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Kexu, Vence Kudrna,

0: Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě Vau!
1: Vau!
2: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostatku.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

0: Moc zdravím posluchače Rádia Tloskov. Já jsem Nina Horáková, herečka z městských divadel pražských, z divadla ABC a Rokoko.
1: Miss Otis lituje, že nemůže přijít.

Někdo zapomněl přeci zasnout. Světlo jistě hořelo po celou noc. Madame, Miss Otis.

na dveřích vyprodáno a v očích kalnou vodu. Léto si hodilo lano, než jít do důchodu. Nad ránem se to stalo, čas nikdo nespomalí. Léto si život vzalo,

říkali, že už tě neuvidím. A chtěli slyšet jména nějakých dalších lidí. Ale já nikoho neznám, ani tebe, milá. Vím jen, že jsi pryč, že jsi mě

0: Kapela!
1: Schodiště!
2: Zdraví!
3: Laskovo!

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

0: a žádná z nich neslyší. Pamatuj, pamatuj.
1: Štěpán Kojan z kapely Kex zdraví posluchače Rádia Tloskov.

u dveří 225. Jistá Věra Nováková šla se právě koupat. Večer chce jít do vinárny slaný mandle chroupat. U kasáren vyzvedne si desátník a oldu.

zamčila se s kámoškou na 224. A vrátna z dívčích kolejí v klidu dolejí a čte si starý mladý svět. A právě o pár pater výš sedí velká myš u dveří 225.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

Tak já zdravím Rádio Tlskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou to ostatně rádia, aby přijel vlastně chytrý na tohoto rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačík, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

Na střeše radnice našli si nás snadno po vůni slivovice. Vrhli se nám kolem krku, polipky nás dusily. Jak ty zlaté rybky jsme jim po třech přáních splnit museli, než nás pustili. Byly to holky z jiných planet,

v Ostravě a ty holky s náma dokázali držet krok. Na leda, co jsme byli zvyklí, ale tohle to byl pro nás zážitok. Byly to holky z jiných planet, Anča, Božka, Karin, Žanet.

0: Ahoj všichni, tady je Milan Caj ze skupiny Tata Boys. Já zdravím všechny posluchače rádia Tloskov. Tleskám.
1: Byl jeden král a měl tři syny. Když ti tři synové dorostli, rozbolili toho krále oči tak, že nemohl ani na boží světlo hledět, ale musel ve tmě zůstávat a nikdo mu nevěděl rady ani pomoci. Jednou v noci zdálo se tomu králi, kdyby dostal živé vody a tou si oči umyl, že by se uzdravil. Druhou noc zdálo se mu to zas a třetí zas. I povolal k sobě své tři syny a řekl jim, milí synové, zdálo se mi po tři noci, že bych se uzdravil, kdybych se umyl živou vodou. Kdo mi z vás pro ní půjde? Já, volali všichni tři synové. Král byl z toho velmi potěšen, ale řekl, milé děti, všichni tři nemůžete jít. Jsem starý a nemocný. Kdo by mě ošetřoval, kdybyste vy všichni odešli? Jdi ty, nejstarší synu můj, tobě to náleží právem. Nejstarší syn chystal se hned na cestu. Vybral si dobrého koně, nabral si z pokladu královského mnoho zlata a stříbra, dal otci s Bohem a jel. Jel tři dny, až přijel do nějakého velkého města. A že byl už unaven a to město se mu líbilo, chtěl si tu nějaký den odpočinout. Přijde do hospody, vidí tu tři krásné pany, jak hrají spolu v kostky. Královice k ním postavil, díval se a velice se mu ta hra zalíbila. Tu jedna ta pana k němu povídá, nechceš si s námi taky vsadit? Královice nedal pobízet a začal hrát. A hrál tři dny a tři noci, až všecko své zlato a stříbro prohrál. Potom vsadil svého koně a prohrál zas. A když už neměl nic, co by vsadil, řekla ta pana, budeme hrát jeden o druhého. Vyhraješ-li ty, budeme tvoje i všecko, co je naše. Vyhrajeme-li my, budeš ty náš. Královic k tomu svolil, vzal kostky, zamíchal, hodil na stůl a prohrál. Král doma čekal, čekal, ale syna se dočkat nemohl a s očima bylo pořád hůř a hůř. Tu přišel k němu mladší syn a řekl, otče, nech abych já ti pro živou vodu jel a snad, že se tam taky o bratrovi něčeho dovím. Jeď, jeď, synu můj, řekl král. Královic osedlal si dobrého koně, nabral si z pokladu královského zlata a stříbra a jel. Třetí den přijel také do toho velkého města. Přijde do hospody, vidí tu tři krásné pany v kostky hrát. Královice k ním postavil a díval se, až ho zasta jedna pana pobídla, aby si taky vsadil. Královic začal hrát a prohrál zase všecko své zlato a stříbro, pak svého koně a naposledy taky sebe sám. Král zase dlouho, dlouho čekal a když ani jeden, ani druhý syn se nevracel a nemoc jeho den ode dne se horšila, řekl jemu nejmladší syn. Otče, dovol, abych já ti pro živou vodu jel. Může být, že se tam někde s bratry sejdu a přivedu je sebou. Král odporoval, nechtěl ho dlouho pustit, ale syn prosil neustále, až mu král konečně dal povolení. Královic bez meškání si osedlal svého dobrého koně, siváka, a vzal si z pokladu otcova jenom tolik, co myslil, že bude nejvýš potřebovat. Rozloučil se s otcem a vydal se na cestu. Když přijel do toho města, kde bratři jeho zůstali, líbilo se mu tu sice taky, ale přece se tu nezdržel. Vzpomněl si na otce, že doma na něho čeká a jel dál. Potom po několika dnech viděl před sebou jiné město. A když už k němu přijel, musel na most přes hluboký příkop. Ale tu před tím mostem začal se mu najednou kůň sivák spínat a živou mocí nechtěl přejít. A tu královic vidí podle mostu ve příkopě mrtvé lidské tělo. Královic ptal se těch lidí, co přicházeli z města, proč to tělo nepochovají. Byl to dlužník, řekl jeden, zemřel a nezaplatil a takového každého vhodíme pro výstrahu do příkopu, aby ho krkavci a vlci sežrali. A co kdyby někdo za něho dluhy zaplatil? Otázal se královic. No, pak bychom ho slušně pochovali jako jiného, odpověděl ten člověk. Královic přijel do města, zaplatil za toho neboštíka dluhy a dal ho pochovat. Z toho města přijel pak do velikého lesa. Tu se k němu přitovaryšil veliký šedivý vlk a lichotil se k němu jako pes. Královic vytáhl meč a chtěl vlka zabít. Nezabíjej mne, budeš mne dobře potřebovat. Vím, kam jdeš a chci ti pomáhat radou i skutkem, řekl vlk. Královic vzal tedy vlka sebou a šli a šli a přišli v lese na krásnou velikou louku. Tu povídá vlk, pust koně svého siváka po té louce, ať se pase, nežli se vrátíme, a vsedni na mne, já tě ponesu. Královic vsedl na vlka a vlk se s ním vznesl do povětří. Letěli přes hory, doly, přes vody, brody, až přiletěli na jednu horu. Ta hora byla křišťálová a na ní zámek z čistého stříbra. Tu povídá vlk, máš hodinu času, jdi do toho zámku. Na dvoře najdeš dvě studnice, mají zlaté okovy. V té nalevo je mrtvá voda, v té napravo je voda živá. Naber ze studnice vpravo a nikde se nemeškej. Hleď, abys tu zase byl dřív, než mine hodina, sic bude s tebou zle. Královic šel do zámku a na dvoře vpravo navážil ze studně živé vody, nabral do lahvice, schoval ji a chtěl zas odtud odejít. Tu se ale rozmyslil a povídá si, co by to bylo, abych já byl ve stříbrném zámku a neviděl ani, co je v něm. Obrátil se a šel do zámku. V prvním pokoji viděl u dveří ležet na stráži hrozného draka. Měl 12 hlav, ale spal. V druhém pokoji bylo 12 krásných panen. Leželi jedna podle druhé na stříbrných postýlkách a všecky spali. Přijde do třetího pokoje, tu vidí jednu panu samotnou. Byla tak krásná, že se to nedá ani slovy vyslovit. Spala na zlatém loži, měla na hlavě zlatou korunu a stříbrný pás ležel na stole podle ní. Královic u ní stál jako u vytržení a byl by tu ještě dlouho stál, kdyby vlk se nebyl před oknem zakmitnul a nedával znamení, aby odtud pospíšil. Královic odepěl rychle svůj stříbrný pás a položil na stůl a pás té pany vzal sebou. A sotva, že na vlka vsedl a vlk se vznesl do povětří, tu strhla se ve hradě veliká bouře a 12hlavý drak se hnal za nimi a brzy je dohonil. Ale tu královic vytasil svůj meč a utěl jednou ranou drakový křídlo. Drak spadl do moře a voda vystříkla až do oblak. Když pak zase v lese přišli na to místo, kde královic toho vlka našel, řekl jemu vlk. Měj se tu dobře, musím tě opustit. Děkuji ti za tu službu, co jsi mi prokázal, nebo ti věz, že jsem duch onoho neboštíka, za kterého z dluhy zaplatil a dal ho pochovat. A proto jsem se ti musel odsloužit. Však dříve, nežli odejdu, vezmi ještě dobrou radu. Nekupuj na cestě žádného masa od šibenice, sic bude s tebou zle. Poté se vlk ztratil, jako by se zem byla po něm slehla. Královic jel dál, až přijel k tomu městu, kde bratři jeho zůstali. I vidí, že se tu z brány hrne veliký zástup lidí. Zeptal se, co to znamená. Vedou tu dva naši venici. Prohráli sami sebe v kostkách a chtěli utéci. Když je přivedli blíž, viděl královic, že jsou to jeho bratři. Ti ho taky hned poznali, padli na kolena a prosili ho, aby je vykoupil. Královic hned za ně zaplatil, co bylo třeba, a vzal je sebou. Na cestě se ho pak bratři ptali, zdali nese otci živou vodu. Nesu, odpověděl a ukazoval jim lahvici. Bratři mu záviděli a taky se báli, aby nepověděl otci, jak špatně se zachovali. Tu se umluvili po straně mezi sebou, že ho o tu živou vodu připraví. V noci pak, když bratr spal, vzali mu jeho lahvici s živou vodou a dali mu na to místo jinou, taky takovou lahvici, ale byla v ní voda otrávená. Když přijeli domů, šel hned ten třetí královic k otci a s radostí mu podával svou lahvici. Tu máš, milý otče, čeho jsi žádal, a budíš zdrav. Nevěř mu, otče, vskočili mu ti dva starší bratři do řeči. Je podvodník a zrádce, chce tě otrávit. Na cestě jsme ho vykoupili od šibenice, když jsme se vraceli s živou vodou. Nevěříš-li nám? Zkus tu jeho vodu na psu a uhlídáš. Král poručil, aby té vody dali psovi a pes na místě hned zahynul. Pak vyndali ti dva bratři lahvici, co vzali svému bratru, postříkli z ní vodou toho mrtvého psa a pes byl hned zase živ a zdráv. Tu se král náramně rozhněval na svého nejmladšího syna a nechtěl ani slova od něho slyšet, ani ho vidět, ale poručil, aby ho zazdili do věže. Když královic ve věži zazděný seděl a přemýšlel o tom, co se s ním přihodilo, vzpomněl si taky na slova vlkova, že mu radil, aby nekupoval na cestě masa od šibenice. Kéž bych tě byl poslechl, zavzdechl sobě mládenec. Nemusel bych tu co zločinec hanebně hladem zahynout. Nezahyneš, ozval se hlas nahoře v malém okýnku ve věži. Zlost mnoho může, ale pravda zvítězí. Buď dobré mysli a posilni se. Byl to ten vlk, přinesl královici potravu. Ode dneška budu tě navštěvovat každou noc, dokud hodina vysvobození tvého nevyprší. Zatím se podíváme do stříbrného zámku, co se tam děje. Když královic z toho zámku odjel a na cestě 12hlavého draka do moře srazil, procitla ta královna na zlatém loži i všech jejich 12 panen ze sna se probudilo. Celá ta holá Křišťálová hora zazelenala se radostí a kolem ní, kde dřív byla poušť, povstalo veliké krásné město a v něm bylo plno lidí. A všichni plesali a výskali, že ze svého zajetí jsou vysvobozeni a toho draka zproštěni. Brzy potom dostala ta královna krásného synáčka a ten rostl vůči hledě ne po rocích, ale pod nich. A když už mu bylo 7 let, našel mezi poklady své matky v jedné zlaté skříni ten stříbrný pás, co královic tam zanechal. Vzal ho a šel k matce a ptal se jí, co je to? To je pás tvého otce, odpověděla královna. A kde je můj otec, abych ho poznal? Počkej, přijde. Pošlu pro něj. Ta královna byla veliká a mocná panovnice. Všichni králové a knížata se jí báli. Věděla dobře, kdo ve stříbrném zámku byl. Poznala to poznamení, co na tom pásu bylo vyryto. Sedla a napsala psaní tomu králi. Pošli mi sem bez prodlení toho svého syna, který ti z mého stříbrného zámku přinesl živou vodu. Když král to psaní přečetl, zavolal k sobě své dva syny a oznámil jim, co královna poroučí. Synové sice se zarazili, ale aby se neprozradili, nabízeli se oba dva, že k té královně pojedou. Myslili si, že jí také tak oklamou jako otce. Oba nemůžete jet, řekl král. Jsem starý a skoro nad hrobem. Jednoho z vás doma potřebuji. Jeď ty, starší synu můj, tobě to náleží právě. Ten starší syn tedy jel a jel, až přijel šťastně ke stříbrnému zámku. Do toho zámku byly dvě brány a dva mosty. Jeden železný a druhý zlatý. Synáček té královny hleděl oknem a jak toho královice uhlídal, volal na matku: Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede, synu můj? Zeptala se královna. Jede po železném mostě. To není tvůj otec, řekla královna. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života, taky by toho zlata na mostě nešetřil. Když pak ten královic vstoupil před královnu, zeptala se ho, co jsi viděl v mém zámku, když jsi tu byl pro živou vodu. Královic nevěděl, co na to odpovědít. Zráce si a podvodník, řekla královna, zazděte ho do věže. Potom napsala druhé psaní tomu králi. Pošli mi sem jiného syna, toho, který ti z mého stříbrného zámku přinesl živou vodu. Syn, kterého jsi poslal, je zrádce a podvodník. Král, když to druhé psaní přečetl, ulekl se velice a hned zavolal svého druhého syna a ptal se ho, zdali skutečně pro tu živou vodu pil. Byl jsem, otče, řekl, a pojedu bez prodlení ku královně. Byl schytralý a myslel si, že i královnu ošidí. Když přijížděl ke stříbrnému zámku, hleděl synáček té královny oknem a volal na matku. Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede? Jede po železném mostě. To není tvůj otec. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života, taky by toho zlata na mostě nešetřil. A když královic před ní vstoupil, ptala se ho zas, co viděl v zámku, když pro tu živou vodu byl. Královic odpověděl, že viděl mnoho panstva a mnoho služebníků. Lžeš, řekla královna, zrádce si a podvodník, zazděte ho do věže. Potom napsala třetí psaní tomu králi. Je-li ti milé tvé království i tvá hlava, pošli mi sem bez meškání svého syna, ale toho, který skutečně v mém stříbrném zámku byl a přinesl ti z něho živou vodu. Oba dva synové, které si mi poslal, byli zrádci a podvodníci a vzali za své. Ubohý král zůstal jako hromem omráčený. Viděl, že byl od těch dvou synů hanebně oklamán. A na smrt ho hrmoutilo, že svého nejmladšího syna tak kvapně odsoudil. Co měl nyní počít? I odhodlal se, že jí pošle alespoň jeho kosti. Hned rozkázal, aby tu věž prolomili a kosti syna jeho sebrali. Když zedníci to zazdění odebrali, tu hned ten zazděný královic vyskočil ven a běžel k otci, padl mu okolo krku a vypravoval, jak se všecko skutečně stalo a jak byl od smrti zachován. Starý král prosil ho slzavýma očima. Div, že před ním nepadl na kolena, aby mu odpustil. a hned mu taky oznámil, co se jeho zlým bratřím přihodilo a co královna žádá. Královic, jak to slyšel, radosti vyskočil a hned si osedlal svého koně Siváka, rozloučil se s otcem a jel. Synáček té královny stál zase u okna a když viděl toho královice přijíždět, vykřikl: Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede, synu můj? Jede po zlatém mostě, až kusy zlata z mostu lítají. Tento je tvůj otec, pravila královna. A když se královic před ní dostavil, ptala se ho: Co jsi viděl v mém zámku, když jsi tu byl pro živou vodu? Královic jí všecko dokonale vyprávěl a pak vyndal na důkaz toho její vlastní stříbrný pás, co tehdáš se stolu vzal a namísto něho svůj položil. Co tu bylo radosti a plesání, co dotázek a vypravování. Hned taky poslali pro toho starého krále a ten, když přijel, plakal radostí jako dítě. Tu dala královna vystrojit veliké slavné hody. Trvaly 14 dní. Propustila všecky vězně v celém království na svobodu a mladý král zaplatil všecky dluhy, co kdo komu byl povinen. Škoda, přeškoda, že už je tomu tak dávno. Kdyby to bylo dnes, mnohému dlužníku i mnohému věřiteli spadl by ze srdce kámen.

málo, už žádný strachy. Seško v boj v koloréru, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krás.

0: Takže kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau. No, a řekneme to unisono a je to, ne?
1: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
1: Dobře.
2: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
2: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu.
2: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
1: Ahoj.

Refren tu o să furg o pacuete. Te țălită. Vlastně jsem zároveň ještě jednu takovou, kterou asi zkazím, jo, protože kdybych ji hrál v takový té hlavní části, tak by to nebylo vhodné. Tady se celkem nic neděje, pač jsem na to upozornil. To je podobné, jako když jdete a tam je napsáno na cestě, že se v zimě prostě jako je uzavřena. Pač se dá, nevím co. No, že tam můžete jít na vlastní nebezpečí, no. Tak, hlavně, já jsem tam šel, nic se nestalo. No, uvidíme, jak to dopadne tady u nás teď.

hodně skromlej, tak, že se hodí leda na salám. Má přátel víc, je prospěšnější než já sám. Čím vlastně jsem, když nehodím se jako král? Ten hňup na trůně

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

Mirage. Když jsi smutná, tak i sochy v parku brečí, stromy procitnou.

a po tělesní nemůže přijít jiná než duševní. A spolu s ní František Štáfek, další host večera dnešního. Bude hrát na trumpetu. František, trumpeta.

Já spíše knížek si promiňte, většinou všímám. I mezi nimi jsou mladé i starší,

jsou jednou už prožil. Snad odpustíte mi, že to, co z ní zbývá, já jak si promíte, někdo to spíš skrývá.

Až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.

0: Příběh čtvrtý o veliké mlze. Sotva skončilo v zahradnictví léto, hned příštího dne, jako by měl Bůh ví jak naspěch, zaťukal na skleníky podzim. To je ale mlha, jako v prádelně, zvolal ráno tatínek, když vykoukl z okna ven. Jako v prádelně? Zajásal malý Radovan. Sláva, zažijeme prádelnu! A už má ruce v rukávech, nohy v nohavicích a holeně v holínkách a už vybíhá ven. Ale hned na zápraží se zarazil a začal se bezradně rozhlížet sem a tam. To, co viděl, ještě nikdy v životě neviděl. Venku nebylo nic. Tati, mami, ukradli nám skleník, pařeniště, kůlnu s veškerým nářadím a plot. Všechno nám ukradli. Tomu se rodiče museli zasmát a hned chlapečkovi vysvětlili, že se nejedná o žádnou zlodějnu, ale že hustá mlha všechno jenom přikryla a že se všechno zase odkryje, jelikož mlha buď klesne nebo stoupne, ale že by zůstala na pořád toho, aby se nebál. To je krása. Díval se Radovan úžasle do mléčného vzduchu. Můžu jít do mlhy na procházku? Můžeš, řekla maminka, ale dýchej nosem a nezakopni. To já dám pozor, odpověděl Radovan a za plechového rachotu konví se nosem zaril do záhonu mrkve karotky. Ahoj, konve, procházím se v mlze, řekl pohotově. Po břiše, viď, zachechtali se konve. Sotva pozinkovaný smích utichl, tu najednou Radovan zaslechl slabounký pláč. Byl to pláč usedavý. To je takové plakání, které vždycky usedne, jako by chtělo přestat, ale nemůže přestat a tak zase vstane a naříká dál. Kdo to tady pláče? Zeptal se Radovan. Nikdo neodpověděl. To jsi ty, mlho? Ne, ozvalo se mezi vzliky. A kdo tedy?
1: Já, Kateřinka, řekl hlásek pláčem potrhaný na kousky.
0: Radovan pocítil nejprve úzkost, protože nevěděl, co se jeho nejlepší kamarádce přihodilo. Ale potom, jak to u mužských bývá, ho posedlo velké odhodlání. Kateřinko, neplač, jdu ti na pomoc, vykřikl. A holčička opravdu stichla. Ulevilo se jí, že jsou záchranné práce už v chodu, tak přestala plakat. Ale kdo ví, jestli to nebyla chyba. Chlapeček stojí bezradně v mlze a neví, kam jít. Za chvilku povídá, Kateřinko, radši plač, já tě podle brečení spíš najdu. Na tento pokyn se holčička poslušně rozplakala. Radovan s rukama před sebou postupuje opatrně mlhou. Tady jsi, tak už nepláč, pohladí něco studeného. Pláč ustane. Breč dál, Kateřinko, to byl vodovod. Kateřinka tedy znovu spustí. A tady jsi, tak už nepláč, nahmatal zahradnický chlapeček konečně něco, co podle výšky mohla být pohřešovaná kamarádka. Pláč přestal. Breč dál, Kateřinko, to byl rejč, řekl znechuceně Radovan. A když potom ještě radostně objal kmen jabloně, vzdychl. Víš co, Kateřinko, radši pořád breč, protože to možná zase nejsi ty. No jo, nejsi. Abych vás dlouho nenapínal, Radovan ještě narazil na vrátka a potom už konečně na svou nešťastnou, jedinou a nejlepší kamarádku. Už tě mám, zaradoval se, když nahmatal její hlavu a vlasy a v nich dvě spínací kopretiny, které jí tak slušely. Hned se starostlivě ptal, co se stalo.
1: Ztratila jsem brejličky, zavzlikala Kateřinka.
0: Tak je najdeme, kvůli tomu nemusíš být nešťastná, řekl Radovan, usedl na bobek a obezřetně, aby případné brejličky nerozmáčkl, začal šátrat rukama po zemi.
1: Nenajdeme,
0: zavrtila hlavou Kateřinka. Radovan vstal a přiblížil se ke kamarádce tak blízko,
1: aby jí v té mlze dobře viděl do tváře, protože si vzpomněl, že maminka jednou chtěla navlíknout jehlu a hledala brýle tak usilovně, že převrátila celý pokoj vzhůru nohama a nakonec je měla jenom pošoupnuté nahoru na čelo. Kateřinka své brýličky na čele neměla. Ale čeho si Radovan všiml, měla skoro úplně vyplakané oči. Když ty vyplakané oči viděl, dostal jeden ze svých skvělých nápadů. Mrkev, zvolal. Vzal Kateřinku za ruku a vedl jí mezi záhony. Mrkev, divila se holčička. Mrkev je na oči nejlepší, řekl zahradnický chlapeček, tahaje ze země oranžovou karotku. Kdo jí mrkev, ten dobře vidí, to říkal tatínek a tatínkovi to říkal pan doktor Kment. Při těch slovech otevřel svůj zahnutý zahradnický nožík, mrkev očistil od hlíny a podal jí do mlhy Kateřince. Tu máš, chroupej, řekl. Možná, že po mrkvi nebudeš brýličky vůbec potřebovat. Bylo slyšet chroupání a Radovan zatím vytáhl další mrkev. Zlepšuje se ti zrak? Otázal se. Ne, odpověděla Kateřinka. Tak sněz ještě tuhle, natáhl chlapeček zase ruku s mrkví do husté mlhy. Je dobrá?
2: Já nevím.
1: Jak to, že nevíš?
2: Já jsem ještě žádnou neochutnala.
1: Neochutnala? Zasmál se Radovan. Vždyť slyším, jak pěkně chroupeš.
2: To nechroupu já, to chroupeš ty, řekla Kateřinka.
1: Já vůbec nechroupu. Ani jednou jsem si nekous, dušuje se chlapeček. Zajímavé bylo, že to chroupání bylo přesto neustále jasně slyšet. Ale teď už toho mám dost, rozčílil se Radovan. Kdo to tady vlastně chroupe? A tu se ozval z mlhy škodolibý smích. A hned na to se ta bílá mlha tiše zvedla a najednou nebyla. Zlepšuje se to, zajásala Kateřinka. Vidím rozmazaně plot, vidím rozmazaně tebe a vidím rozmazaně
2: Huga.
1: Skutečně. Možná, že se vám to bude zdát neuvěřitelné, ale byl to opravdu zlý výrostek Hugo, kdo bral od Radovana neviditelně mrkve a kdo je v mlze neviditelně chroupal. Teď právě dojídal tu druhou a popadal se smíchy za břicho. V té chvíli se malý Radovan doopravdy naštval. Hugo, ty zloduchu, tobě nestačí, že budeš mít trojku schování za kradení našeho salátu? Ty chceš mít čtyřku schování za kradení naší mrkve? Ale Hugo, jak to u takových rošťáků bývá, si z toho vůbec nic nedělá. Klidně si vykračuje po pěšině, kouše si do mrkve, která mu vůbec neříká pane, a frajersky odhazuje nať obloukem před sebe, aby ji mohl v letu frajersky nakopnout. A ta nakopnutá nať dopadá těsně vedle malých brejliček, které tu leží na cestě. Hele, co mám, chlubí se výrostek a otáčí brýlemi na prstě tak nebezpečně, že můžou každou chvíli vyletět a rozbít se o kámen. To jsou Kateřinčiny brýle, vykřikne Radovan. Okamžitě, ale okamžitě a i hned je vrať. Bez nich vidí všechno rozmazaně. Tudle, zvedne Hugo palcem nos. Kateřinka se z toho znovu rozplakala. Nebreč, mám výborný nápad, zašeptal jí Radovan a pak řekl hlasitě, aby to Hugo slyšel. Ještě, že si je nenasadil, ale toho se nemusíme bát, to on ani neumí. Hugo na tu chytrou udičku skočil jako hloupá ryba, aby ukázal, že může všechno. Pyšně si Kateřinčiny brýle nasadil. Nevěděl totiž, že takové brýle předepisuje pan doktor na míru a že je nemůže nosit kdekdo. A tak se mu celý svět před očima najednou zatočil, Hugo se začal motat a vrávoral mezi plotem a hromadou zahradnických bedniček a lísek, až do nich vrazil a vysoká dřevěná hromada se na něj s rachotem sesypala. A máme ho, vykřikl Radovan.
3: Pomoc, ozval se z hromady Hugův hlas.
1: My ti pomůžeme, Hugo, ale nejdřív koukej vrátit brýle, vyzval ho přísně Radovan. Z hromady bedniček se ozvalo zahekání, zapraskalo to a pak se na světlo denní vysunula ruka s brýličkami. A teď nám ještě slíbíš, že ty bedničky zase poskládáš tak, jak byly. Klade si Radovan další podmínku.
3: Sliboje, zvolal přidušeně zasypanec.
1: A tady bych vám chtěl dát důležitou radu. Snad jste se ještě s takovým křivým a záludným člověkem, jako je Hugo, nesetkali, ale to neznamená, že máte vyhráno a že na vás Hugo někde nečeká. Proto si pamatujte, nevěřte mu. Když je v nouzi, naslibuje hory doly, ale jakmile mu otrne, zapře nos mezi očima. Takovou má povahu. S tím právě Radovan počítal. Příliš na Hugovi sliby nedal a pro jistotu odpoutal od Kvikova obojku řetěz, kterým byl přivázán k boudě, a jeho karabinku provlékl šněrovací dírkou v Hugově botě. Pak teprve s Kateřinkou Huga vysvobodil. A pracovat, ukázal Radovan na rozházené bedínky. Hugo, jak se dalo očekávat, se jen otřepal, vypustil mezi zuby pohrdavé a vykročil k domovu, ale jelikož nevěděl, že je na řetězu, předvedl dětem velice zdařilý pád pod tržmo na bradu. Přitom nechal za sebou vyzutou botu. Radovan ji hodil Kvikovi do boudy, kde byla v nejlepším bezpečí. A pracovat, přikázal znovu malý Radovan velkému Hugovi. Zlý výrostek musel chtě nechtě postavit, co zbořil, a pak teprve mu pes Kvik směl vydat jeho botu. Obě děti se smály a dlouho se za Hugem dívali a Kateřinka ho svými brejličkami viděla velice ostře i na dálku, dokud nezmizel mezi vysokými domy sídliště. To jsme si zase užili světa, řekl si statečný zahradnický synek, když lezl večer pod peřinu. A jak si tak na všechno vzpomínal, ještě ve spánku se usmíval.

Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

kdyby všetci chtěli. Však my tě nedáme, kdyby všetci chtěli.

Čau, tady je opičí banda zrní a zdravíme všechny posluchače rádia.

kdy všechno začíná, co potom život nazývá se. Zdali u mimina, anebo ještě dřív. Těžko se vzpomíná, jak se kdo dostal na zem, kdo souhlas udělil, kdo přívěti věký. A malá srdíčka se do pohybu rázem dají, učit se nemusí a každý zná svůj čas. I když jsou maličká, tak velikou věc rozhoupají, kolo se roztáčí a to kolo je v nás. Můj svět

A první kroče nás dlouho čekat nenechají, i první slovíčka a lidská vůle v nich. Kdo z nás kam dospěje, před námi ještě život tají, malinká srdíčka teď máme na dlaních. Ach, jak jsou složité ty větve, které z klíčků rostou, a pole rozryté, však měli bychom znát, že svět má zákony, co tají v sobě pravdu prostou. Kdo usnul z večera, tak musí ráno vstát.

I hezké pohádky nás uvítají na počátku. V nich lidské moudrosti najdeme víc než dost. A já jsem některé si schoval prostě na památku. Neb je v nich zapsána i lidská pitomost. Dál film se odvíjí, i když jsme teprv na začátku. A všechno pomíjí a nevrátí se k nám. Jen život začal, už tak nenuťme mu první splátku. Náš život je

kdy vlastně začíná to, co stářím pak nazýváme. Nehlejte očima, srdce přidejte k nim. Vždycky mě dojímá, že život nikdy nevzdáme, neboť je celý náš, toť všechno, co já vím. Nemůžeš všechno mít, to zpravidla se říká vždycky, když se ti nedaří, když máš na sebe zlost. Dobře se dívejte, vždyť je to strašně sympatický, uchopit čas i v stáří pro radost. Můj svět tak rozmilý, co přines si nám do kolíbky, jen sebe celého a to je vše, co máš. I hvězdy vzdálené, i špetku soli do polívky.

Dál film se odvíjí a budem zase na začátku. Kolo se otočí a pak zůstane stát. Neb všechno pomíjí, ten odnese si na památku, kdo nikdy nepřestal mít celý život rád. Teď filmu tvůrcové se všem upřímně omlouvají. Co chtěli vyvolat, to nebyl pouze smích. I oni lidmi jsou a též svoje chyby mají. Však nejsou jediný, všichni jsme na saních.

0: Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky. Jsme sami kdesi mezi lesy, zmatení a čistí, vánek tiše listuje si ve spadaném listí. Nad kopečkem už se stmívá, kdo si zvony rozeznívá, já je slyším, Bože krutý, jen tvá moudrá ústa ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co tu po mně zůstane. Světlo vidím, Bože krutý, jen tvé moudré oči ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co vedle mě spočine. Bolest cítím, Bože krutý, chybí mi tvé doteky. Dej mi aspoň zemřít u tý, s kterou budu na věky. Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky.
1: Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tleskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp, Wow.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme,
1: nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

ve skrýnce sotva nalok v hlavě hejno zlatých ryb a číčník jako žralok.

0: Ahoj, tady je Papa Roko z Magma Hotelu a zdravím posluchače Rádia Tloskov.
1: Už chodí klekánice a burčák koštujú.

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

nozdrát slábne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. Z tébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Z tébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z dvořany přijíždí na popravu,

0: Ke koně.
1: Dobrý den, já jsem Dana Matulková a chtěla bych moc pozdravit všechny posluchače Rádia Tloskov.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: protestuji, to je loupež!
1: Tak už se se mnou neškádli. Ty se tu v mešním víně koupeš. A co ho máte ve svých sklepích, to všechno kolem. Tenhle psep

jsem tě vážně ušetřil. Lež po tvém žvástu trapném ke slovu nejspíš přijde bzy. Náš velebníček sklapne.

v rádiu hlásí, že přijdou horší časy, ledovce budou tát. Zvednou se moře a na nejvyšší hoře dřevěná loď bude stát. No je to vážně k zlosti, že už jsme v tom.

život. A je to vážně vsteku, že zrovna my, jak ryby na útěku, poplujem horami. Kousatý Noé už volá hoé, hoé.

0: Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, mějte se prostě Vau!
1: Vau!

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

Co člověk chce, má mít 2. prosince. Na dveře ťuky ťuk, jemně a prostince. Starý muž řekl dá.

0: Kapela! Schodiště!
1: Zdraví!
0: Laskov!

0: strát, tak to je, a co s tím naděláš?
1: Občas ti oči pálí,
0: to stáří chce si hrát, já s úsměvem si říkám, se laví.
2: Marta Kubišová pomáhala pronést jakousi svíčku svobody tím temným lesem 70. a 80. let a byla dokonce jeden rok mluvčí Charty 77.

0: že život není pes.
1: Příběh šestý. Jak byl venku pořádný samec. Radovan se má, nechodí ještě do školy a tak si ráno vyspává. Maminka už dávno u okna stříhá látku na plesové šaty. Tatínek už se vrací zvenčí a dupe na zápraží, aby sklepal z bod sníh, a Radovan spí. Ale to tatínkovo podupávání mu proklouzlo do snu. Zdá se mu o králičí rodině a on sám je malý králíček a bydlí v kotci. Kouká ven drátěnou mřížkou a pod sebou má bobky. Králičí maminka, která vypadala jako paní Zahradníková, jenomže s dlouhýma ušima a jemnými fousky, v tom snu říkala ušatému tatínkovi: Táto, ukaž, kdo je tady pánem, dupni si! A tatínek dupal, až se králíkárna třásla a králíček se krčil v koutku. Pak vrzla dvířka v pantech, něčí velká ruka popadla mládě za uši, ale nebyla to dvířka od králíkárny. To vrzly dveře od kuchyně, jak tatínek vyšel, a nebyla to žádná něčí ruka, ale maminčina. Pošimrala ho za uchem a Radovan se probudil. Tatínek si zamnul dlaně a povídá: Venku je samec. Radovan se posadil na postýlce a řekl: Toho zas budu honit po celé zahradě. Přiznejte se, kdo nezalígroval králíkárnu. Tatínek se podíval na maminku, oba se usmáli a potom dítě poučili, že když je venku velký mráz, až zebou uši a zalézá za nechty, tak se říká, že je venku samec. Ale proč se to tak říká, to sami nevěděli. Radovan vyšel ven, aby ten velký mráz prozkoumal. Sníh mu pod podrážkami skřípal a když se nadýchl, nosní dírky se mu slepovaly. Jinak nebylo na mrazu nic zvláštního. Zašel tedy do kůlny, aby si popovídal s nářadím. Kdybyste se v kůlně octli vy, asi byste nic neslyšeli, ale zahradnický chlapeček si rozuměl i s motykou, i s rýčem a hráběmi. Ahoj nářadí, řekl, jak se máme? A ozvalo se zívání a brebentění. Většina nářadí si pochvalovala, že má v zimě lehy. Jen špičatý sázecí kolík si přál, aby už bylo jaro, jelikož nemá do čeho píchnout. Byla tam také stará dobrá hadice, stočená k zimnímu spánku. A ta hadice najednou řekla: Umím kluziště. To je nápad, poskočil Radovan a poplácel jí po hřbetě. Hadice se s rozkoší protáhla na délku 15 metrů a dostala se tím až k vodovodu, obalenému proti mrazu starým pytlem. Z hrdla kohoutku visel dlouhý rampouch. Když ho Radovan ulomil, tatínek mu pomohl hadici našroubovat a doporučil, že kluziště by bylo nejlepší na plácku za kompostem. Ale ještě než začal Radovan ten plácek polévat, vzpomněl si, že by si určitě ráda zabruslila i kamarádka Kateřinka a že jí tedy musí napsat spěšný dopis. Teď si jistě říkáte, jak může předškolní chlapeček napsat dopis. Může. Radovan nakreslil srdíčko, přikreslil mu brejle a dolů dal brusly. A četlo se to: Milá Kateřinko, přijď bruslit. To psaní, vlastně to kreslení, zastrčil psu Kvikovi pod obojek, ukázal k vysokým domům sídliště a čtyřnohý listonož vyběhl. Než Radovan polije plácek vodou a než ta voda umrzne do hladka, my si musíme říci, že doručit takový spěšný dopis na správnou adresu není pro psa tak snadné, jak by se zdálo. Za prvé, všechny domy na tom sídlišti jsou na chlup stejné, takže se v tom kolikrát nevyzná ani normální listonož a ten umí číst čísla, což huňatý pošťák neumí. A za druhé, psí doručovatel nedosáhne na zvonek, takže nemůže dole u vchodu zazvonit a štěknout do mluvítka: Pojďte dolů, máte dopis. Ale pes Kvik má za ušima a co hlavně má čuch, který by se správně měl vyslovit jako čich. On po čichu našel Kateřinčin 12 podlažní dům, počkal si chytře, až půjde někdo dovnitř, proklouzl mu pod nohama a metelil si to po schodech vzhůru. Naštěstí mají sídlištní lidé takový zvyk, že si nechávají boty za dveřmi. A toho Kvik využil. pádil od jedněch dveří ke druhým, vždycky jen tak letmo čenichem nasál cizí pachy, až se v 11. patře zastavil u botníku, ze kterého na něj už z dálky zavonila povědomá vůně kateřinčiných botiček. Packou zabušil na dveře a doručil ten spěšný dopis tak rychle, jako by to byl expres. Radovan si právě došněrovával své bruslařské boty, když do zasněženého kompostu žuchly sáňky s Kateřinkou a Kvikem. Kateřinka měla na krku tkaničku a na ní zvláštní stříbrnou věc. Je, co to máš? Divil se Radovan. Kličku, řekla pyšně holčička. Mám starožitné brusle po babičce a ty se přimontovávají kličkou. A při těch slovech podala ty starodávné brusle Radovanovi, aby jí pomohl s našroubováním. Jmenujou se šlajfky, řekla. Jsou krásné, musel uznat Radovan. A brzy přišel na to, že když se kličkou otáčí, zoubky těch šlajfek se zakousnou do podrážky tak pevně, že nejdou odundat. Pak si Kateřinka zase navlékla tkaničku s kličkou na krk a oba ruku v ruce vstoupili prvně na led. A jen tam vstoupili, už seděli. Tak zase vstali, ale dlouho si nahoře nepobyli. Jeden druhému vždycky pomohl na nohy, ale hned mu ty nohy zase podjeli a rozplácl se na ledě. Mně bruslení moc nebaví, řekla po chvíli Kateřinka. Mně taky moc ne, souhlasil Radovan. Co na tom lidi mají, viď? Podotkla ještě kamarádka. Je docela možné, Kateřinko, že to neumíme, řekl Radovan. To se ví, že to neumíte, ozvalo se náhle za nimi. Sedící děti se otočili po hlase a spatřili Huga. Na nohou měl brusle Kanada a v ruce hokejku Profesionál. Ačkoliv ho sem nikdo nezval, vskočil na kluziště a předvedl dětem něco, co ze začátku vypadalo jako nějaký tanec, protože přitom vyhazoval nohy před sebe a točil hokejkou, jen to svištělo, ale nebyl to tanec, byl to prodloužený pád na záda. Když to zadunělo a Hugo heknul, Kateřinka s Radovanem mu zatleskali a volali: opakovat, opakovat! Hugo se po čtyřech odplazil ze zrádné plochy a řekl: špatný let, moc klouzavej. Nelži, řekla Kateřinka, každý let je klouzavej, od toho je to let. Na to Hugo znalecky přimůřil oči a povídá: kdyby se osolil, to by byl potom let. Neposolený led není u mě žádný led. Děti si toho nevšímali a znovu zkusili bruslit, ale to jejich bruslení bylo stále padavější a padavější. Radovan zatahal Kateřinku za rukáv a zašeptal: posolíme ho? Nevěř mu, řekla Kateřinka. Lže, krade a má trojku schování. O takového si nenecháme radit. Ale Radovanovi se nápad se solí nezdál tak špatný. Silnice se taky solí, aby to neklouzalo. Protože zouvání bruslařských bot dá práci, vydal se domů pro sůl na bruslích. Maminka, jak to švadly nedělají, měla mezi rty špendlíky a přišpendlovala krásnou plesovou látku na krejčovskou panu. Ani si nevšimla, že Radovan bere z kredence pytlík soli. Ale jak se kolem ní na bruslích vratkým krokem vracel, tu panu ji porazil a tím pádem přišpendlené plátky látky z pany opadaly jako listí ze stromu. Proč chodíš s bruslemi po koberci, zahudrovala maminka. Po koberci mi to jde líp než na ledě, řekl podle pravdy chlapeček a přitom maminku pohladil, aby se nezlobila. Jak malý Radovan rozhazoval sůl po kluzišti, ledová plocha se za ním začala proměňovat v kaluže vody. Kateřinka hned zkusila bruslit, ale rozjeli se jí nohy a když dosedla, čeřila vodu, jako když přistává divoká kachna. A přitom se jí přetrhla tkanička, kterou měla kolem krku. Klička dopadla rovnou před Huga, což ovšem děti nevěděli. A co myslíte, že s ní ten potměšilec udělal? Kdo si myslí, že jí Kateřince vrátil, ten je pěkně vedle. Zvedl jí a když zjistil, že to nikdo nevidí, šup s ní do závěje. Radovan právě ždímal své kamarádce mokrý kabátek, když Kateřinka řekla: tak, a já nemám kličku. Čím si teď odšroubuju brusle? Ta bude někde pod sněhem. Taková klička zapadne, jen to fikne, řekl na to Hugo, který si zouval bruslařské boty a posadil se na to přímo k hrdlu hadice. Z té hadice občas vyšplouchne trocha vody a tiše se mu rozlévá pod zadek. Když chvilku počkáme, uvidíme, jaké to bude mít následky. Radovan nelení. Kvičku, hledej kličku, zavelí a jeho pes horlivě hrabe. Vyhrabe skroucenou vložku do bot, potom kramly, ale kličku ne. Ta se najde až na jaře a bude pěkně rezavá, pokyvuje Hugo hlavou jako moudrý stařec. Kateřinku ta slova rozplakala. Já jsem tak, ale tak nešťastná. Nastydnu a dostanu zápal těla. Spod brejliček se jí vykutálely slzy a přidali se k slané vodě na ledě. A tu Radovan dostal skvělý nápad. Neplač, Kateřinko, zápal těla nedostaneš, jelikož dojdu pro magnet a ten najde všechno, co je ze železa. A měl pravdu, když tiše vytáhl zásuvku šicího stroje a vyndal z ní magnet, maminka stále ještě špendlila plesové šaty. Najednou jí z úst vyletěly všechny špendlíky a přilepily se k nožičkám toho magnetu. A také špendlíky, co drželi brokát na krejčovské paně, si ten magnet přitáhl a pana byla v tu ránu nahá. Maminka nad tou marnou prací spráskla ruce, ale chlapeček jí vrátil všechny její špendlíky do dlaně, utěšil jí pusou na čelo a byl pryč. Tady ho máme, volá Radovan a ukazuje Kateřince zázračné magnetické U. Špendlíky, hřebíky, kličky, všechno si přitáhne. Sotva to dořekl, magnet si přitáhl Hugovi boty z bruslevy Kanada. Dej sem ty brusle, prcku, řekl Hugo. Pojď si pro ně, odpověděl Radovan a s úsměvem stáhl brusle z magnetu. Hugo chce vstát, ale nemůže. My samozřejmě víme, čím to je. Vždyť už na to hodnou chvíli čekáme. Kalhoty má přimrzlé k zemi. Po několika trhavých pokusech o povstání sáhl do kapsy a vylovil kudlu, aby se odřízl. Naštěstí mám nůž, řekl. Měl jsi, řekl Radovan a sňal Hugův nůž ze svého magnetu. Pak magnet pohladil a zašeptal mu. Hodnej magnetek, silnej, ale teď hledej kličku. Radovan chodil s magnetem sem a tam, jako chodí proutkaři, kteří hledají podzemní vodu. Ale Kateřinčina klička odnikud nevyskočila, protože když je něco hluboko v závěji, je na to i silný magnet slabý. Ale najednou, čistě náhodou, ho chlapeček namířil tam, kde se o stěnu kůlny opíraly hrábě. Ty železné hrábě se položily na zem a rozjeli se k němu, zanechávajíc se za sebou ve sněhu 20 čárek. Táhni, řekli hrábě. Až ji najdeme, tak cinkneme. A skutečně, jen chviličku je Radovan táhl po závěji a už se ozvalo cinknutí a už byla ztracená klička na světě. Kateřinka si ji zavěsila na krk a řekla, tak a dáme se do bruslení. Podle té divné řeči a také podle toho, jak se jí třásly nožičky, Radovan poznal, že nutně potřebuje horký čaj, jelikož je celá prochladlá. Ani se neptejte, co se zase stalo s maminčinými špendlíky a jejími plesovými šaty, když zahradnický chlapeček vracel magnet do zásuvky. Ale přesto byla maminka tak hodná, že pro Kateřinku uvařila lipový čaj. A sotva se skřehlá holčička napila, přestala jektat zuby a když pak proniklo čajové teplo i do nožiček, vyhnalo z nich všechen třas. To by v tom byl čert, aby jsme se do toho bruslení nevpravili, řekl Radovan a obtočil jeden konec hadice kolem stromu a druhý kolem Huga. Té hadice se děti držely jako zábradlí a pomalu se do toho ledního umění vpravovali. Nejhorší bylo, že zlý výrostek Hugo občas kýchl tak silně, že to zábradlím zacloumalo a takové neklidné zábradlí není pro bruslaře začátečníky nic dobrého. Proto Radovan nasypal Hugovi pod zadek trochu soli

Ve Slezském muzeu v oddělení třetí hor je bílý krokodýl, medvěd a liška a kamenní trilobiti. Chodí se tam jen tak, co noha nohu mine, abys viděl, jak ten život plyne, jaké je

0: 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, co říží svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na žbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píše svou rýmovanou odizeu, nežli přijde někdo, aby šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete ten nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venči dostat, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají.
1: Tady je Rosa Fuhlíř, já zdravím posluchače rádia Tloskov.

části vtělení. Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat Rádu Tloskov. Bravo a děkuji. 1, 2, 3, 4.

Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Vykročil za noho minula, vykročil za noho minula, jo, kde všichni měli mít stejně. Kde všichni měli mít stejně. Ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala blejně. Ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala blejně. Ruka, co z tribuny kynula, společně přišli jsme od někud z minula, jo, a zřejmě jí odejdem stejně. A zřejmě jí odejdem stejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula, zmateně přilítla od někud z minula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska

kasa už prapory zvinula, sedím tu poučen, brusery zminula, jo, a začínám znova a stejně. A začínám znova a stejně. Berunka plyne, jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne, jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne, jak plynula, v hospodě hrajou se písničky z minula, jo, a tebe miluju stejně.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

zahradě za cihlovou zítkou. Popsanou v slavných výročích se dává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na očích.

Tak já zdravím rádio Toskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, co jsou ty ostatní rádia, aby přijde vlastně chytrý na to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačík, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

ženy, vyšňořené muchomůrky chodí kolem mého bytu, nosí v pušních bolcích režné šňůrky, na nich kousky malachitu. Až mě zítra najdete mrtvého, přikryjte mě do libaster. Na úpatí pohledu

se miente. Ženy obrácené půl měsíce planou od Ankary po Řím, černé oné se zamové svíce hoří, když se do tmy noří. Až mě zítra najdete mrtvého, přikryjte mě čičolíno. Zatančete něco skočného, zahrňte mě.

0: ženy, jesenická vřesoviště plná světelek a mechu.
1: Život, život nemá žádné příště, končí za zastavením dechu.
2: Až mi zítra najdete mrtvého, pošlete mě štandok pére na jich.
3: Ať uvidí kus českého mužského, taky tam dole v teplých krajích.

Janka Zbojníka tam budú viešať. Janka Zbojníka, zatancuj sa.

0: Janka Zbojníka.
1: Tady je Heidi Janku, zdravím všechny posluchače internetového rádia Tloskov. Mějte se hezky.

0: Příběh sedmý, jak Hugo sekal dobrotu. Slyším, jak někteří z vás říkáte, je to dost, jiní zase, no, konečně, protože Hugo už napáchal tolik nedobroty, že je skutečně na čase, aby taky nasekal nějakou dobrotu. Ale slyším i nedůvěřivce, jak si říkají, to jsme tedy zvědaví. Tak poslouchejte. Sněhy už se dávno proměnily ve vodu a koryty potůčků odtekly do řek a řekami do moře a v našem zahradnictví za městem se všechno zelenalo. Radovan zase nosil svůj slaměný klobouček, aby nedostal úžeh, neboť slunce už mělo skoro letní sílu. Ráno tatínek proskoumal svýma zkušenýma očima oblohu od východu k západu a řekl, něco se asi přižene. Hurá, něco se přižene, zajásal Radovan a vyletěl z postýlky tak zbrkle, že si roztrhl noční košily. Venku pak poskakoval mezi záhony a opakoval, co to asi bude, co se to k nám přižene. Asi vejprask, řekla maminka, která se objevila v okně s rukou prostrčenou skrz díru v synkově noční košilce. A ještě dodala, jsi jako z divokých vajec. Radovan se na okamžik provinile přikrčil, ale pak už zase hopsal po pěšině a dohopsal až k psí boudě. Posadil se rozkročmo na její střechu a majiteli toho stavení oznámil. Kviku, jsem z divokých vajec a něco se přižene. Třeba se přižene vlak? Nebo autobus? Nebo stádo koní? To by bylo. Ty se dívej k městu a já k lípě, ať to nepropásneme. Při těchto slovech posadil Kvika k sobě na střechu. Nad sídlištěm neviděl pes nic zvláštního. Obloha tam byla bledě modrá a vzduch se nad vysokými domy tetelil horkem. Za to nad lípou se houfovala temně modrá mračna. Ale jelikož byl Radovan malý a neskušený, netušil, co z takových mraků může pojít a vůbec mu nepřipadaly hrozivé, i když ve skutečnosti hrozivé byly. A tak chlapeček přestal pozorovat oblohu a začal pozorovat tatínka, který stloukl dvě laťky k sobě a ten kříž zarazil do země. Co to bude, tati? Strašák do jahod, řekl zahradník a oblékl kříž do starého kabátu. Bude strašit jahody? Podivil se Radovan. Jahody ne, ale kosy, ty trumbero, aby nám na ty jahody nechodili, vysvětlil mu trpělivě tatínek a dal strašákovi černý klobouk. A jen mu ho nasadil, ten klobouk vyletěl vzhůru, zatočil se ve vzduchu jako živý a spadl do zelí. Od té chvíle se začaly dít věci, kterým se v dávných dobách říkalo boží dopuštění. Z cesty se zvedl prach a píchal do očí. Stromy se ohýbaly, v korunách to hučelo, slunce nebylo, po temné obloze se zaklikatil blesk a všechno ozářil a potom prásk. Kvik zavil a zmizel v boudě. Pojď se schovat, zavolal tatínek. Radovan chtěl běžet za ním, ale v tom se ozvalo něco, co ještě nikdy v životě neslyšel. Byl to cinkot a rachot dohromady. Z nebe padaly velké bílé kuličky a cinkaly a cvakaly do skel pařenišť a skleníku. Byly to kroupy a to, co prováděli, se jmenovalo krupobytí. Radovan si pro jistotu vlezl ke Kvikovi do boudy. Oba vystrčili ven jen hlavy a všechno pozorovali. V tom bubnování krup slyšeli maminčin hlas, který se o chlapečka strachoval, ale také tatínkův, který říkal, že do psí boudy blesk neuhodí, jen ať tam kluk zůstane, aspoň si tu bouřku pěkně zblízka užije. Potom Radovan s Kvikem viděli, jak tatínek neohroženě vyběhl do krupobytí a rychle přikrýval okna pařenišť slaměnými rohožemi. Nedbal na to, že ho kroupy tlučou dozad i do hlavy, hlavně chtěl zachránit skla. Ale všechna stejně nezachránil, neboť v té chvíli už kroupy dosahovaly, jak je to v Čechách pravidlem, velikosti holubých vajec. Bouřka odešla stejně rychle, jako přišla. Najednou bylo zase slunce. Radovan měl v dýnku svého kloboučku celou hromádku ledových oblázků. Nabral je do dlaně a smutně koukal, jak se zmenšují a mizí. To je krása, vzdychl. Škoda, že nepadají častějc. Tatínek neměl z krupobytí takovou radost jako syn. Rozbilo mu dvě okna v pařeništi a jedno ve skleníku. A tak poslal Radovana ke sklenáři. Vy si teď asi říkáte, co zlý výrostek Hugo, kdy už začne s tou slibovanou dobrotou. Zatím se tu ještě neukázal. Máte pravdu, neukázal, ale to neznamená, že tu není. Sedí tiše za stromem a vyrábí si prak. A to pár kroků od pěšinky, po které utíká zahradnický chlapeček do sklenářství. První, čeho si Radovan ve sklenářství všiml, byl obraz ve zlatém rámu, který stál na pultě hned proti dveřím. Byl na něm vymalován pán a na nose měl čmouhu. Chlapeček chvíli čekal, až někdo přijde, a obraz si prohlížel. Pak si naslinil prst a pánovi na obraze nos očistil. Ale co se nestalo? Ten pán se zvedl, opřel si bradu zhora o rám a řekl, co chceš? Teď teprve poznal, že to nebyl obraz, ale živý sklenář a zasklívač obrazů pan Ženíšek. Prosil bych tři tabulky skla a hroudu kytu, řekl Radovan přesně tak, jak mu to tatínek nařídil. Sklenář se dal do práce. Položil na měkký stůl tabuli skla, přiložil pravítko, udělal nějakým nožíkem šmik, šmik, šmik, pak udělal lup, lup, lup a tři tabulky, jedna jako druhá, byly na světě. Než se Radovan vzpamatoval, dal mu pan Ženíšek na záda malou dětskou krosničku, tabulky do ní uložil, připlácel k ním hroudu kytu, rozevřel klukovi pěstičku, vzal z ní peníze a řekl, pozdravuj doma. Když Radovan krhačel pěšinou k domovu, netušil, co se mu děje za zády. A dělo se toto. Hugo mu nepozorovaně sáhl do krosničky a jednu tabulku skla mu ukradl. Opřel jí o strom, se svým známým prohnaným úsměvem napnul gumy praku, nabitého kamenem, zamířil, třesklo to a bylo po tabulce. V té chvíli byl už Radovan doma a hlásil, pan sklenář vás všecky pozdravuje. Tatínek marně hledal v krosničce třetí sklo. Si popleta, Radovane, neseš jen dvě tabulky, řekl. Bylo mu sice divné, že si pan Ženíšek vzal peníze za tři a poslal jen dvě, ale usoudil, že sklo asi podražilo a tak vložil synkovi do dlaně další minci a vyslal ho znovu do města. A co myslíte, že se stalo? Na cestě k domovu byl chlapeček zase okraden a Hugo si podruhé vyzkoušel svůj prak. Když tatínek zjistil, že má Radovan prázdnou krosničku i dlaň, došla mu trpělivost. Že sletěl jako blázen a někde ti vypadla, povídá. Radovan podle pravdy odpověděl, že neletěl, nýbrž jen opatrně poskakoval. A tak tatínek znovu musel sáhnout do kapsy pro peníz, ale řekl, že je to opravdu naposledy, jinak ať si ho Radovan nepřeje. A protože si ho synek nepřál, vzal si sebou tentokrát svého chlupatého přítele Kvika. Pan Ženíšek už nad tím kroutil hlavou. Prodal tomu stálému zákazníkovi další tabulku, vyprovodil ho před krám a pro jistotu pak za sebou stáhl roletu. Ukázalo se, že nápad se psem byl k nezaplacení. I třetí krádež se Zluduchovi podařila, protože Kvik právě ucítil myš a rozhodl se, že zjistí, kde bydlí. Ale pak, jakmile mu zavadil očenich Hugův pachatelský pach, děsivě se rozštěkal a zadržel prchajícího zloděje za nohavici. Jenže Hugo se mu vytrhl a s tabulkou skla v ruce, což je samo o sobě nebezpečné, prchal směrem, kam ho Kvik hnal, totiž k plotu našeho zahradnictví. A to se mu stalo osudným. Přes plot se totiž natáhla tatínkova tvrdá ruka, drapla ho za límec a podala si ho k sobě do zelí. Když tatínek viděl skleněnou tabulku v jeho rukách, řekl hrozivým hlasem, ty sloto nenechavá, tak ty si nedáš pokoj. Hugo se třásil jako osika a drmolil, dám, pane zahradník, já dám takový pokoj, že to bude úplný pokojíček. V té chvíli kráčel kolem protějšího plotu holohlavý pán s holí v ruce a s cvikrem na nose. Byl to sám ředitel školy Hlavatý. Buďte zdrav, pane zahradníku, zvolal. Není to náhodou náš drzý žák Hugo, ta známá firma? A při těch slovech si posunul cvikr blíž k očím, aby lépe viděl. Když Hugo zaslechl ředitelův hlas, byl strachy menší a ještě menší. Tatínek se zájmem sledoval to zmenšování a pak Hugovi tiše řekl: budeš sekat dobrotu?
1: Budu sekat, sliboval výrostek kňučvým hlasem. Já nebudu dělat nic jiného než sekat. Já nasekám tolik dobroty, že to tady bude samá dobrota kolem dokola.
0: Že byl tatínek dobrák, tak se nad tím rošťákem slitoval. Upažil Hugovi ruce, narazil mu na hlavu černý klobouk, který vítr odnesl ze strašáka a zvolal:
2: ne, ne, pane řediteli, to není žák Hugo, to je přece strašák proti kosům.
0: A přitom na pana ředitele levým okem významně zamrkal. Pan ředitel tomu porozuměl, usmál se a řekl:
2: no proto, jak špatně vidím, myslel jsem, že je to ten náš prezent.
0: Pak na tatínka také mrkl levým okem a pokračoval v procházce. Zatímco tatínek vsazoval do skleníku poslední tabulku, stál Hugo poslušně v jahodách a sekal dobrotu. Radovan, který se s Kvikem opět usadil na střeše psí boudy, řekl: tatínku, ty jsi na něj nežaloval a on nám za to krásně straší. A skutečně živý strašák zrovna zahýbal rukama a z jahod se zvedl párek mlsných kosů.
2: Lepšího strašáka, než jsem já, byste těžko sháněli, naparoval se Hugo. Mně strašáctví baví.
0: Radovan řekl: můžeš k nám chodit strašit každý den. Řekneme ve škole, že jsi pracovitý a možná, že to dotáhneš schování i na dvojku. Večer, když už kosové šli spát, Huga propustili. Malý Radovan nemohl dlouho usnout. Pořád musel vzpomínat, jak si dnes užil světa. Myslel na to, jestli bude zase někdy krupobytí, jestli se Hugo opravdu polepší, a také na pana sklenáře Ženíška, který byl zarámovaný a vypadal jako obraz. Pak teprve ho přemohlo spaní. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Ahoj, tady Kuba Červinka ze skupiny Mňága až Džorb. Zdravím posluchače Rádia Tloskov.
1: Samotu zabiju tebou na pár dní.
2: Buď a nebe.
3: Bude to buď a nebo parádní.
2: Buď a nebe.
1: Společně utečeme

0: kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau. No, a řeknem to unisono a je to, ne?
1: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
1: Dobře.
2: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
2: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
2: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
2: Ahoj.

Pane děda Mráz, už zase jste to splet, ale za ty roky jsem si taky na to celkem zvykl. V duchu vás omlouvám, to už umím nazpaměť, ale dejte

Thank you.

0: to, co tu běží. To je to, co tu běží. To je to, co tu běží. To je to, co tu běží. Bík či nebík. Bík či nebík.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.

život na vteřiny a doufám, že ten další bude jiný. A co jsem měl, to vám dám, co musím, to udělám. Chci vám ještě jednou poděkovat, zakázat plakat a hořekovat.

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

0: Dobrý den, tady Jirka Šmicer a zdravím všechny posluchače Rádia Tleskov.
1: Seděl jsem u kafe, hrála hudba a byla to bata, když najednou na podlaze zamrkali dvě koťata. Mňau, mňau, pane, pane, po obědě vítr, a neměli byste si místo kafe, dáti bacha.

No tak ahoj. Už mi to doma nebavilo, no a proto jsem vypad. Stačilo málo a stal by se ze mě asi psychopat. Tak si dám kafe a sednu si do chládku na zahrádku.

dolů do údolí a nám tady na kopcích schází. Cestou z nadmořských výšin se ušpiní v polích,

Hned jak roztál sníh, šli jsme po březích řek, krajinou nížin až k deltám. Nikde na její toulání nemají lék, žádná past není dost velká. Co lidí do cesty postaví, přehrad, kaskád a hrází,

kolik se jí už napsalo not, kolik se přečetlo slovů. Hrajem si se sílou stoletých vod a pak se modlíme k Bohu.

oči zavřel jsem, abych tě políbil. Kristus Pán sekerou tesaní díval se z božích muk na stráž.

0: Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.
1: Co tu pohledáváte? Co pak chcete?
2: Chceme mír. Nemáme v duši nepřátelské záměry vůči vaší planetě.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuji taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Prusvih, stop, necekej, stop, nemůžu přijet, stop. A já už budu vědět, že něco doma asi táta, ale ozvi se brzy,

Vážení posluchači, staré pecky se pomalu chýlí k závěru. Co dodat? Nezbývá, než se spolu rozloučit a také poděkovat. Nejen vám, kteří jste s námi strávili nejednu příjemnou chvilku, ale také umělcům, kteří nelitovali námahy ani svého tolik vzácného volného času a tohoto jistě nesnadného úkolu se zhostili v skutku na výborku. A věřte, že to byla práce věru nelehká, ale komu čest, tomu čest. Jistě už se ptáte, kdo nám to celou tu dobu tak pěkně učinkoval. Luboš Novotný, Jaroslav Nejeschleba, Eva Křížová, Luboš Svatoš, Karel Markitán, kroužek mladých houslistů ve složení Ivo Viktorin, Vlasta Redl, Petr Vavřík, Jitka Bédiová, Radek Šopík, Redlův dětský rodinný orchestr pod vedením Hany Kabeláčové a Lucie Redlové, no a také já, bezejmenný moderátor, který vám touto cestou přeje příjemný zbytek života.

Zda stojí strojek, či zda utíká, když na ručičce malé netiká, zdali jsou pryč, že praskl řemínek a někde leží jako kamínek a hodinky a ručičky a svět z

0: Ahoj, my jsme kapela First Choice.
1: Zdravíme, Rádio Tloskov.
2: A velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech má. Velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech má. Nosit hrb je asi móda, koukněte na kvasi móda. I Quasimodo hrb na zádech, hrb na zádech, hrb na zádech, Quasimodo hrb na zádech, hrb na zádech má. Má svůj hrb a hladí faldy, esmeraldy, esmeraldy, Quasimodo hrb na zádech, hrb na zádech. Velbloud nosí hrb na zádech, hrb na zádech, Quasimodo hrb na zádech má. Podjíždí na labskou boudu, Quasimodo na velbloudu. A velbloud nosí hrb na zádech.
3: Ticho.

Zlíně jednou v zimě. Do kupek sněhu na Vltavském břehu vyhodili mě. Byl jsem vyzáblý a hladový jak lund, český fousek, der Čechyše hund. Hav, hav. Všichni, kdo míjeli mě, odvraceli oči. Jediný, kdo se slitoval, byl panský kočí. Z kozlíku zvolal, hele mladej, když máš ještě trochu sil, naskoč si, a tak jsem naskočil. Haf, haf. Ve stáji u koní je teplo, i když venku praští mráz. Za misku vody, za pár kostí, pane hrabě hlídá vás. Diví vlci chodí lesem za zvěří, a já sám jediný u dveří. Haf, haf. Bez čísla, bez obojku a bez rodokmenu, daleko k národu a ještě dále k jménu. Chápu, že drov mi neodpoví,

se snaží být vděčen za podrbání od pána a jeho slečen. Uží ten kočí pandul kdesi v zákopech u Verdonu a já furt vyjdu na lunu. Hav, hav. Když zvládne listopad a z lesa slyším

že bych rád taky rád. Haf, haf. Za rok či za dva, až to přijde, já to vím. Na hrob mi dejte malý český Vltavín. Ležet bez náhrobku by člověk neunes. Natož pes, natož pes, natož pes.

0: kapela Chodiště.
1: Zdraví
0: Lost Rock.

Venek zapadal prachem. Jen pavouci v síti a trpký pach klihu a embrya myšlenek, chvíla se strachem. Kéž nemusí žíti, kéž nemusí zlihu.

0: a žádná z nich neslyší. Pamatuj, pamatuj.
1: Dobrý den, René Kubilík. Srdečně zdravím posluchače Rádia Tloskov.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

0: To je skvělý. Díky moc.
1: Ahoj, tady Ivan Hlas. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov. Mějte se krásně.

0: slyší.
1: Tak já zdravím rádio Tlskov a přejmu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou to ostatně rádia, aby přijel vlastně chytrým to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

jak vítr všude chladné pouště mračem tvých, co máš je s deštěm ustrnulé na tvářích, smáčí líbeznou tu krajinu. Poslední jarní mraz okrutý dech, co zlostně ukájí se na květech, kráčí přes zklamání pustinu. Tam k zámku míří kočár splašeného spřežení, kol čisté tůně směr svůj nemění.

Teď šumí dešť, jak rozplakal se pod večer, když předtím na střechách se horkem potil tchér. Smívá je nejpevnější obětí, proradné lásky hnus i žár i stesk, a pevný dub vedví rozpoutil blesk. Hříva plamenů šeptá, co je ti? Tam sámku míří kočár splašeného spřežení, kol čisté tůně směr svůj nemění.

věřit a dát se čistou vírou k hříchu svést, tu krutou bolest v prsou nelze snést. Loudí životem splatit těch pár chvil, ať dítě, žena, muž, člověk či bůh, déšť, vítr, hvězdy, slunce, platí vzduch. Loudí, hledaje účel, smysl, cíl.

Bystrici na konci roku dal jsem si několik loků. Po visce sledem ležím teď s vředem, s angínou, se streptokoků. Po visce sledem ležím teď s vředem, s angínou, ze streptokoků. A viděl jsem u Kutný hory plazit se i psena z nory. Dlouho se plazil, až dostal azyl, pije jak dám, ale s nory. Dlouho se plazil, pak dostal azyl, pije jak dám, ale z nory. A viděl jsem na Bílé hoře vylézat z brlohu tchoře. Brloch pak vzali, přejmenovali, smrad ale zůstal i v noře. Brloch pak vzali, přejmenovali, smrad ale zůstal i v noře. V bazaru pod Pražským hradem vexlujem, šmelíme, kradem. Po nějakým čase skončíme v base, alespoň neumřem hladem. Po nějakým čase skončíme v base.

0: Ahoj všichni, tady je Milan Caj ze skupiny Tata Boys. Já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov. Tleskám.
1: Špěl za skůř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě flaky starý několik let,

do hospody, mě vyhostil mráz, to přituhlo víc. A v dálce body